0: Hey, I'm Rickard.
1: And I'm Madeline.
0: We are Elaine, and you're listening to Bloodstream Radio.
2: Nazdárek, přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Bloodstream. Nečekám víc, tak se jmenuje náš nový single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho poslechnete ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau!

0: Rockcastle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
0: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
0: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
0: To je festival Rockcastle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. You're listening to the hottest internet station.